0: Ewan McVicker agibre féhocht in ar gát an tatain seo séir de heis. Lanaid de roiiger is le písa ceolo Ariana Grande, Dúr céis clos tapahuiir lenar na mothirí.
1: Seo iad na Thrán is mó an tetain seo aché bheith ag ire Seo iad na hamthirí.
0: Becky Hill, more.